při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Teďka se vám rozeznívá už Marek Kyšlovský. Odkud ji vlastně lidi můžou znát, Bárny?
2: Z kapely Zvíře jménem Podzim.
1: Výborně, ano, ano, tam vlastně působila taky. Těší se na podzim?
2: Jo.
1: Proč?
2: Na narosky.
1: Dobrý důvod, výborný důvod. Tohle jsou dny, tak se jmenuje ta píseň a potom si dáme Past a jejich Vem to za mě z nový desky Fotr.

0: Marie Kyšlovsky dohrává a bude se nám rozdělat past, vem to za mě. Jejich deska Fotr mě docela překvapila textama, protože jsem byl zvyklý na takovou jako vysokou úroveň poezie od nich a najednou rapujou mám v jedné ruce beat a v druhý mimino, co čumíš ty dylino. Bárny tady pozdvihává obočí, když mu to říkám. A taky mě překvapilo to, když jako začali rapovat o tom, že jsou takový starý a unavený životem, když je jim už těch 30. Tak by mě zajímalo, Bárny, v kolika si myslíš, že je člověk starý?
1: Tak v 60.
0: A v kolika má člověk krizi středního věku?
1: 30?
0: Ve 30, myslíš? Tak jo, tak možná jsem to jenom propás, nebo jsem zastydlej, že mě to ještě nepřepadlo. Tak a v kolika je člověk dospělej?
1: Taky ve 30?
0: Třeba, že rovnou dospěješ s tím, že začneš prodávat krizi středního věku. Zajímavý, jak to každá generace vidí trošku jinak. A třeba si myslím, že dospělost je mýtus a že neexistuje. Vem to za mě, nám hraje od pasti a potom se dáme bolku a krmelce. Jenom čísla,

0: Doznívá nám skladba Given Up Air. Od koho to bylo, Barney?
1: Od Temper Traps.
0: Výborně, výborně. A teďka si dáváme Rare DM od Hany. A co bychom vám tak ještě řekli, že na Pretty Six se můžete těšit, anebo taky na festivalovou pozvánku a pár informací o festivalovém létu na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Packs Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz.

0: Dirty Sick a Home to Hide vám hraje teď na Rádiu 1, posloucháte frekvenci 919 FM. Je 7:15 a ještě jednou vám přeju dobrý ráno, Tadeáš.
1: A Barnabáš.
0: A můžete se těšit na velkou kopu. Od No Joy.